0: celý.
1: Úplně celá, celička, levandulová. Nádherně, levandulová.